0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

čas, zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je středa 22. července. Světový věhlas má olomoucký pěvecký sbor Campanella. Z festivalu v Singapuru veze domů 2 zlaté medaile. V pěvecké soutěži více než 70 sborů z celého světa vyhrál v kategoriích do 25 let a folklorní skladby. Co nového v Konici na Prostějovsku? Budeme tu mít nové místo, kam si dojít na nákup. Blízko zámku roste nový supermarket Penny. Podle plánu se otevře 15. prosince.
3: Vytipovali jsme lokalitu, kde je to naproti zámku. Ten náš záměr, na kterým jsme se dohodli, bude takový, že ten supermarket, pozorně ten obchod, bude mít nějaký vzhled a bude zakopán. Jo, čili otevírá se nám výhled od zámku do té ulice Zádvoří na příjezd do Konice. Ta silueta zámku a kostela bude viditelná z dálky.
2: Komentuje pro Report.cz starosta Konice Michal Obrusník. Stát reaguje na stárnutí populace. Na výrazný nárůst pacientů v závěru života Českou republiku připraví nová strategie rozvoje paliativní péče do roku 2035. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit síť nemocničních týmů a zlepšit dostupnost odborné péče. Podle statistiků bude do budoucna potřebovat péči ve stáří podstatně víc lidí než dosud. Stát tak plánuje vychovat vyšší stovky specializovaných lékařů a asi 28 000 sester, které se na tuto péči zaměří. Píše o tom ČTK.
0: Sport.
2: Cyklisté na Tour de France dali svým nohám rychlý zápřah. Mají za sebou 26-kilometrovou časovku, která byla 16. etapou velkého závodu. Vyhráli s časem 32 minut 19 sekund Belgičan Evenepoel. Z českých závodníků byl nejrychlejší olomoucký rodák Jakub Otruba, který se umístil na 28. příčce a za vítězem zaostal o 3,5 minuty.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Taky kolem vás v létě bzučí komáři a víte, jaká vůně jim nevoní a může je odradit, aby nám nesáli krev? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude? Dnes polojasno anebo oblačno, většinou bez přeháněk. A teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď na otázku, jakou vůni komáři nemají rádi. Těm malým okřídleným potvorám příliš nevoní třeba citronela, eukalyptus, levandule nebo máta. Ano, tohle je může odradit, ale proti píchancům jsou stále nejúčinnější kvalitní repelenty. Tohle jste věděli?
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Policie v Olomouci, nehoda na Otrokovicku a také kousek od Tovačova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky popíjí kafe v kelímku a kontrolují teď v Olomouci na Lipenské nebo na Zlínsku na kraji Tečovic u Hřbitova. Nehodu motorkáře objíždíme na příjezdu od Tlumačova do Otrokovic a osobák do stromu narazil na Prostějovsku mezi Tovačovem a Hrubčicemi u odbočky na Klopotovice. Jedeme spolu a v pohodě s úsměvem vyhneme se nehodě.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dnešní den.
1: Berani, do všeho půjdete naplno, býci, s radostí se pustíte do dalších úkolů. Blíženci, buďte otevření novým zážitkům. Raci, pokud možno, sdílejte i nečekané zkušenosti. Lvi, jste připravení ukázat veškerou kreativitu. Pany, den nastartujete s precizností sobě vlastní. Váhy, bez obav komunikujte o svých pocitech. Štíři, dneska se poperete s každou výzvou. Střelci, dál chcete rozšiřovat své obzory. Kozoro, zabodujete díky své pracovitosti, vodnáři, pořád byste chtěli něco objevovat. A co my ryby? Občas prý jen tak chytáme lelky a hledáme smysl života.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečení. Čivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
0: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel také komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
1: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
1: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
1: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Rádio Metropole.
6: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
7: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
5: Metropole.

přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: pozor. Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Je středa 22. července. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Medvězí.

0: Sport. Tenistky Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová postoupily na turnaj WTA v Praze do druhého kola. Nasazená dvojka Krejčíková porazila Krajanku Lindu Fruhvirtovou 6-2 a 6-4. Barbora Krejčíková se přitom musela vypořádat s rychlým přesunem z Řecka, kde o víkendu ovládla turnaj v Aténách. Pražský turnaj si nechtěla nechat ujít.
1: Určitě jsem o tom nepřemýšlela, že bych jakoby nenastoupila, že bych tady prostě nehrála. Samozřejmě jsem ráda, že nějak jako držím pohromadě a doufám, že teďka od den o den se to snad bude zlepšovat a budu se těšit na další zápasy a uvidíme prostě, co se stane.
0: Komentovala pro ČTK tenistka Barbora Krejčíková. Rádio Metropole, to na sebe.
2: Chystáte se dnes posekat trávu na zahradě? A víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď už po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Středeční teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. Většinou bez přeháněk, polojasno anebo oblačno. A teď odpověď na otázku, kdy je nejlepší sekat trávník. Podle zahradníků je nejvhodnější doba ráno po oschnutí rosy anebo pozdě odpoledne až časný večer.
3: Radio Metropole. Za volantem.
2: Na dálnici je rozhodují vteřiny a mobil za volant nepatří. Policisté nás v rádiu prosí, abychom si tohle non-stop připomínali. Před pár dny kontrolovali na D2 a odhalili plno řidičů s mobilem v ruce za jízdy. Ono se to nezdá, ale na dálnici stačí několik sekund nepozornosti, obzvlášť v úsecích, kdy kvůli opravám vznikají kolony. Člověk si té kolony s mobilem v ruce nemusí všimnout a může vzniknout mega malér. Jinak zadržení telefonu během řízení hrozí pokuta 2,5 až 3,5 tisíce korun a 4 body. Je dobré to vědět, za volantem mobil nepotřebujeme, vše podstatné slyšíte od nás. V Prostějově teď ranní nehoda za Šelkou na ulici Dolní a policie hlídkuje mezi Mohelnicí a Loštnicemi. Jeďte s námi a bezpečně.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 22. července. Narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burešová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
2: Tak ale teď bez srandy. Chceš se zabít? No tak chceš!
1: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
2: Chceš umřít? Chceš?
3: Udělal jsem, co jsem měl!
1: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a vše nejlepší Magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
0: Metropole právě dnes.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bikeparku s lanovkou. Jojo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všichni posluchače z ostravského letiště.
1: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi jste zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například kontrolu na přítomnost výbušnin. Stejně tak i zavazadla mohou být ze systému vybrána k detailnější kontrole. Je to standardní bezpečnostní proces, který zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
2: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem. Děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je středa 22. července. Do kašen se neleze. Na oznámení o muži v Neptunově kašně na Dolním náměstí v Olomouci včera vyjížděli do akce strážníci. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
4: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku k vystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
3: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského sadech. Restaurování potrvá do října, píše Deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
5: Hlas lidu.
3: Bojíme se, že přijdeme o práci? Podle průzkumu agentury

0: taky kolem vás v létě bzučí komáři a víte, jaká vůně jim nevoní a může je odradit, aby nám nesáli krev? Odpověď po dnešní předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes polojasno anebo oblačno, většinou bez přeháněk. A teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď na otázku, jakou vůni komáři nemají rádi. Těm malým okřídleným potvorám příliš nevoní třeba citronela, eukalyptus, levandule nebo máta. Ano, tohle je může odradit, ale proti píchancům jsou stále nejúčinnější kvalitní repelenty. Tohle jste věděli?
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Porucha na obchvatu Olomouce, policie v Hranicích, také v Přerově. Víme, jak se jezdí tady. Hezkou středu. Poruchaný nákladák čeká na pomoc na 276. kilometru dálnice z Lipníku na Mohelnici u Olomoucké Olympie. Policejní hlídky popíjí kafe v kelímku a kontrolují řidiče v Hranicích na Bělotinské, také v Přerově na Polní. A v Přerově současně, to už od nás víte, objíždíme nehodu osobáku a cyklisty na ulici Bajerova u Alberta. Jedeme spolu a v pohodě, s úsměvem, vyhneme se nehodě.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Showbiz. Topové info ze světa showbiznesu.
1: Muzika a energie, tak to je Radio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa celebrit a ze světa showbiznesu, tak se pojďme podívat na to, co se děje. Madonna, Justin Bieber nebo Shakira, BTS a Burna Boy, tak ti všichni vystoupili během historicky první poločasové show během finále mistrovství světa ve fotbale. No a zatímco někteří byli z pestré hudební vložky na stadionu v New Jersey nadšení, druzí kritizovali hlavně to, že by se pořadatelé měli soustředit hlavně na fotbal, který je tím nejdůležitějším. No a my u finále zůstaneme, protože FIFA bude vyšetřovat chování rozhořčených argentinských hráčů. Ti nezvládli porážku ve finále mistrovství světa ve fotbale proti Španělům a po závěrečném hvizdu rozpoutali rvačku přímo na hřišti. Záběry zbytky kolují po internetu a my samozřejmě budeme sledovat, jak to celé dopadne. No a ještě jedna fotbalová gratulace.

0: trávníku i mimo něj. V soukromí je fenomenální sportovec šťastně zadaný, no a tvoří krásný pár se svou kamarádkou z dětství. No a pojďme dále, když se u jednoho grilu potkají dvě proříznuté pusy z Brna, tak o ostré forky nebývá nouze. V kuchařské show Grill Battle se vedle sebe postavili bývalí partneři Nela Slováková a fotbalový showman Petr Švancara. No a brněnská dračice svého ex-milence rozhodně nešetřila. Před kamerami si z něj udělala nekompromisní srandu a zamířila přímo pod pás. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Topové info ze světa showbiznesu. To je podcast Showbiz jedině na Metropoli. Rádio Metropole. Dopoledne ve

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Radio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
7: Metropole. I will learn.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo.čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místostarosta Svitav Pavel Čížek. Rušení smlouvy jedním

0: Dnes čeká další přátelák na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s domácím týmem se dnes mladí Češi střetnou s mladým výběrem Švýcarska od 17.30. Přineseme vám výsledek. Rádio Metropole, co na sebe.
1: Chystáte se dnes posekat trávu na zahradě? A víte, jaká denní doba je k tomu ideální? Odpověď už po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Středeční teplotní maxima na Moravě 20 až 23 stupňů Celsia. Většinou bez přeháněk, polojasno anebo oblačno. A teď odpověď na otázku, kdy je nejlepší sekat trávník. Podle zahradníků je nejvhodnější doba ráno, po oschnutí rosy, anebo pozdě odpoledne až časný večer.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Hezké dopoledne do Olomouce, do Rýmařova, do Zábřehu, do Blanska, také do Šumperku. Tady teď jezdíme bez vážných nehod. Děkujeme policii za dohled na dopoledních cestách. Řidiče rychlíky, policejní hlídky chytají na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další policejní hlídky vidíme ve Valmezu na Masaryčce u Unihoby a hlídají také na Šumpersku na kraji Rapotí na ulice Šumperská u Řízků.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole. Sun is

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top of the Pop.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Dnes mezi námi vítám zpěváka Kristiána Šepka. Kristiáne, vy 31. července vystoupíte v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel. Proč by si diváci neměli tento letní večer nechat ujít?
1: Rozhodně je to náš největší koncert pod širým nebem a my se do Olomouce vždycky moc rádi vracíme a tentokrát jsme pro diváky namíchali takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta. Ze všech těch našich koncertů připravili hned několik novinek a diváci se samozřejmě můžou těšit na náš 13členný orchestr, naše skvělé hosty. My se těšíme na tu jedinečnou atmosféru pod širým nebem. Samozřejmě jsme připravili taky překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A proto se na vás vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel pod širým nebem už 31. července moc těšíme.
0: Tolik pro tuto chvíli zpěvák Kristián Šebek. Lístky na koncert zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Jsme s vámi doma v práci, na brigádě, na dovolené, na táborech, také v kempech. Zdravíme kamkoliv tam, kde nás posloucháte třeba i za volant a zajedeme spolu za dalšími top akcemi tohoto týdne. Na Olomouckých Poděbradech bude v pátek další letní koncert. Veselá partička Andrej AKSČ vystoupí, zahrají, pobaví od 19 hodin v pátek na Poděbradech. V Olomouckém Letňáku se taktéž v pátek chystá ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. A v Zábřehu se těšíme na letní kino u zámku. Promítá se 5 švestek. Už zítra, ve čtvrtek 23. od 21 hodin, promítá se Po setmění. A letní kino u zámku se koná v amfiteátru na Masarykově náměstí. Jinak 5 švestek je komedie Jana Svěráka o 5 seniorech, kteří navzdory svému chatrnému zdraví vyrazí na plavbu po řeckých ostrovech. 5 švestek už jste viděli?
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
4: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
8: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
7: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
8: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve Davy Faninek?
7: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
8: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
7: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
12: Tvoje dopoledne.

0: Radio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole.

0: Olomouce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené, kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo, podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských, navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků v lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Umělé oplodnění by do budoucna mohly podstoupit v Česku i ženy bez partnera. Připravovanou novelu, která to umožní, poslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do připomínkového řízení. Návrh ale vyvolává spory ve vládní koalici. Ministr návrh opírá o to, že mnoho žen by si dítě přálo, píší Novinky.cz. Uvidíme, zda návrh prosadí. Sport. Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
3: Víme, jak bude. Odpoledne nás čeká hlavně oblačné, večer by mělo být až zataženo. Výjimečně mohou přijít přehánky. Teploty dnes nepřesáhnou 24 stupňů. Zítra se nám na obloze taky budou honit mraky. S postupem dne lokálně sprchne, nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pocitová teplota ale asi bude o trochu nižší. Ve čtvrtek by nám totiž měl foukat západní vítr, přechodně v nárazech až 70 km za hodinu.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. 3 osobní auta se nám srazila v Olomouci na třídě Svornosti u Lidlu. Probíhá tady vyšetřování nehody, jeden jízdní pruh je uzavřený. 2 auta se nám srazila v Hulíně v ulici Holešovská. I tady se nehoda vyšetřuje, na místě je policie. Policijní hlídky nám hlásíte taky v Hranicích v ulici Hranická, ve Zlíně v ulici Lešenská, na trase mezi Plumlovem a Drahany a taky v Olomouci v ulici Jeremenkova. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Máte hlad? Na Rádiu Metropole víme, kde ho zahnat. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Chcete oběd bez masa? Co takhle brokolicové karbanátky s nivou, jablková žemlovka s tvarohem nebo argentinské fazole? To pro nás mají ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Další meníčko, tady máme kuřecí řízek nebo konfitovaný bůček na asijský způsob. To pro nás připravili v baseball pubu na Lascích. Pomějou se i studenti. Menza pro ně navařila bretaňské fazole s vejcem, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem nebo třeba bramborové knedlíky plněné uzeným masem v menze na 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na řecké musace s lilkem, grilované blinkové krkovici s paprikovou omáčkou nebo třeba domácích špagetách s bazalkovým pestem, sušenými rajčaty a smaženou cuketou v tempuře. Dáme si v bistru Paulus. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s zdravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bikeparku s lanovkou. Jo, jo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
12: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
14: Tohle je Radio Metro.

0: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
1: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
0: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
1: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně krotí sosáky.
0: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
1: No hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
0: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

Teď v Real Time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Dopravní komplikace čekají řidiče od srpna v Horce nad Moravou u Olomouce. Silničáři zahájí opravu Olomoucké ulice od konce obce po vlakový přejezd. Součástí prací bude oprava vozovky a chodníků i přesun autobusových zastávek. S úplnou uzavírkou silnice musí řidiči počítat od 3. srpna do 2. října. Od 1. září však nastane změna režimu, kdy bude do opravovaného úseku povolen vjezd autobusové dopravě. Podrobnost má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Za volant sedejme odpočatí, ať to neskončí nehodou. Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce K.

0: taxislužby služby Easy Park. SMSky upozorňují na údajně nezaplacené parkovné a hrozící dluh. Odkazují pak na falešný web k odcizení platebních údajů. Případy těchto podvodů už řeší policie a připomíná, že seriózní firmy takové výzvy neposílají, píší Novinky.cz. Sport. Parádní zásah kordistky Veroniky Bělešové. Česká šermířka postoupila do hlavní soutěže na mistrovství světa v Hongkongu. 24-letá reprezentantka uspěla v základní skupině a následně zvládla i dvě vyřazovací předkola. Do hlavní soutěže nastoupí v sobotu. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i ve stodole se zazelení, tak to je pronostika na dnešní den. A vypadá to slibně, trochu nám dnes opravdu sprchnout může. Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme převážně oblačno, večer už by mohla být obloha úplně zatažená. Výjimečně nám na okno zabubnují dešťové kapky. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 46 minut. I noc by měla být zamračená, výjimečně nám taky může sprchnout. Noční teploty mohou klesnout až k 10 stupňům.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. To už se ale bohužel nedá říci v Držovicích na ulici Na Romži. Došlo tady k nehodě, na místě je policie, projíždíme opatrně. Nehodu nám hlásíte taky ve Valašském Meziříčí v ulici Žerotínova. I tudy jezdíme s nohou na brzdě. Porouchané auto objíždíme na D35 na trase Lipník Olomouc za exitem Velký Újezd. Na lidi na silnici si kvůli údržbovým pracem dáme pozor na D46 na trase Olomouc Vyškov. Mezi exity Drysice a Vyškov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vás svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Posloucháš? Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 22. července. Narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burešová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
2: Tak ale teď bez srandy. Chceš se zabít? No tak chceš!
1: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
2: Chceš umřít? Chceš?
3: Udělal jsem, co jsem měl!
1: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a vše nejlepší Magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
0: Metropole právě dnes.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden

0: Voda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je středa 22. července. Do Kašen se neleze. Na oznámení o muži v Neptunově kašně na Dolním náměstí v Olomouci včera vyjížděli do akce strážníci. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
3: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor Kašny, tak byl převezen na záchytku k Bystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu v dechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
2: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského sadech. Restaurování potrvá do října, píše Deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
4: Hlas lidu.
2: Bojíme se, že přijdeme o práci? Podle průzkumu agentury STEM mají obavy ze ztráty zaměstnání v průměru 2 z 5 lidí v Česku v produktivním věku. Více než polovina lidí by dokonce kývla na nižší plat, jen aby o práci nepřišla.
4: Sport.
2: Malé vítězství pro kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Ovládl kvalifikaci klasického slalomu a proplul do zítřejšího semifinále kategorie K1. Do finále pak postoupí 12 nejlepších závodníků.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelen Fest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci probíhá vyšetřování nehody v ulici Hejdukova. Srazil se tu osobák s motorkou, jeden jízdní pruh je uzavřen. V Olomouci ještě budeme opatrní i na překážku na silnici, a to v ulici Komenského. Podobnou situaci řešíme taky v Bludově, v ulici Lázeňská, i tady na vozovce něco překáží. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž východ a taky na D55 na exitu Hulín. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus.
2: Jdeme na Hrady.
1: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
9: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.

0: večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všichni posluchače z ostravského letiště.
1: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi jste zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například kontrolu na přítomnost výbušnin. Stejně tak i zavazadla mohou být ze systému vybrána k detailnější kontrole. Je to standardní bezpečnostní proces, který zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
2: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava naším dnešním hostem. Děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po 3 pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek. Rušení smlouvy jedním tlačítkem. Už nebudeme muset listovat maily a formuláři. Od příštího roku mají e-shopy a banky a další finanční instituce umožnit zákazníkům odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku speciálním tlačítkem na svém webu. Povinné tlačítko pro odstoupení od smluv nese zákon, který již schválila sněmovna. Úprava vycházející z evropské směrnice se dotkne obchodů, pojištění či investic. Norma má platit od ledna 2027, píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Českou hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let dnes čeká další přátelák na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s domácím týmem se dnes mladí Češi střetnou s mladým výběrem Švýcarska od 17.30. Přineseme vám výsledek.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Odpoledne nás čeká hlavně oblačné, večer by mělo být až zataženo. Výjimečně mohou přijít přehánky. Teploty dnes nepřesáhnou 24 stupňů. Zítra se nám na obloze taky budou honit mraky. S postupem dne lokálně sprchne, nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pocitová teplota ale asi bude o trochu nižší. Ve čtvrtek by nám totiž měl foukat západní vítr, přechodně v nárazech až 70 km za hodinu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník na exitu Nemilany. Podobnou situaci řešíme taky na D35 na trase Mohelnice-Olomouc na exitu Loštice. Víme, kde stojí policejní hlídky. Rychlost si hlídáme ve Valašském Meziříčí v ulici Vsetínská a na D1 na exitech Kroměříž-Západ i Kroměříž-Východ. To bylo naše dopravní info, teď už další hit za hitem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bikeparku s lanovkou. Jo, jo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bikepark s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Ráno. První doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
8: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
7: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
8: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
7: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
8: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
7: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
8: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách sledujeme, co se nahané šustne, víme taky, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. V Hranicích opravují zámeckou věž, rekonstrukce však omezuje některé ze vstupů do zámecké zahrady. Kudy se do areálu dostat, to už nám píše Olomoucký Report. Na vybraných chodnících v Prostějově proběhne postřik proti plevelům. Kde přesně budou postřiky probíhat, už pro nás zjistil prostějovský rej. Borůvková farma u Krnova chystá první červencový samosběr. Detaily, včetně cen, pro nás má Bruntálský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je
3: Radio Metropol.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Světový věhlas má olomoucký pěvecký sbor Campanella. Z festivalu v Singapuru veze domů 2 zlaté medaile. V pěvecké soutěži více než 70 sborů z celého světa vyhrál v kategoriích do 25 let a folklorní skladba. Sladněji najdeme místo k parkování ve Valašském Meziříčí. Město rozšířilo záchytné parkoviště v Proluce Masarykova. Parkoviště nedaleko centra města už je otevřené. Kapacita je větší o 34 nových míst, už jich je tam tedy 130. Významný chovatelský úspěch slaví zlínská zoo. Podařilo se jí odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňskou premiéru. Rozmnožování těchto výrazných jihoamerických ptáků lidské péči patří k velmi vzácným úkazům. Umělé oplodnění by do budoucna mohly podstoupit v Česku i ženy bez partnera. Připravovanou novelu, která to umožní, poslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch do připomínkového řízení. Návrh ale vyvolává spory ve vládní koalici. Ministr návrh opírá o to, že mnoho žen by si dítě přálo, píší Novinky.cz. Uvidíme, zda návrh prosadí.
0: Sport.
2: Děťátko očekává atletický pár Amálie Švábíková a Ondřej Kopecký. Radostnou novinku oznámili elitní tyčkařka a vícebojař ve společném prohlášení. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kvůli těhotenství vynechá srpnové mistrovství Evropy. Po porodu ovšem hodlá pokračovat ve své úspěšné kariéře.
0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být do konce týdne bezproblémová. Na prvním stupni tedy na střední zátěži. Víme, jak bude. Zítra teploty okolo 20 stupňů, vyšší oblačnost a dešťové přehánky. V pátek počítáme s nižší oblačností a naměříme do 25 stupňů Celsia. Podobně by potom dle aktuální předpovědi měla vypadat taky sobota.
1: Radio Metropole. Za volantem.
3: Nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje za Valmezem na cestě na Vsetín. Dá se tu projet kyvadlově jedním jízdním pruhem. V Zábřehu na Olomoucké teď počítejte se zdržením na 10 minut. A pojďme se podívat i kde si dát pozor na rychlost. Policejní hlídka je v Držovicích za Olomouckou, taky na dálnici 35 na Lipník na exitu Velký Újezd a nebo na D1 směr Říkovice na exitu Kroměříž Východ. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
0: Radio Metropole.
1: Víc muzik.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letos budete na hrubé vodě koulet očima. Nové vodní hřiště s obřím brouzdalištěm, nové kuličkové dráhy a upravené traily v bike parku s lanovkou. Jo, jo, léto na hrubé vodě je plné novinek. Dojeď do rezortu Hrubá voda a my tě lanovkou vyvezeme za zážitky. Vodní radovánky, kuličkové dráhy, bobovka a hlavně upravený bike park s lanovkou. Kousek od Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hobafest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme s vámi doma, v práci, na brigádě, na dovolené, na táborech, také v kempech. Zdravíme kamkoliv tam, kde nás posloucháte, třeba i za volant. A zajedeme spolu za dalšími top akcemi tohoto týdne. Na olomouckých Poděbradech bude v pátek další letní koncert. Veselá partička Andrej AKSČ vystoupí, zahrají, pobaví od 19 hodin v pátek na Poděbradech. V olomouckém letňáku se taktéž v pátek chystá ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. A v Zábřehu se těšíme na letní kino u zámku. Promítá se Pět švestek. Už zítra, ve čtvrtek 23. od 21 hodin, promítá se Po setmění. A letní kino u zámku se koná v amfiteátru na Masarykově náměstí. Jinak Pět švestek je komedie Jana Svěráka o pěti seniorech, kteří navzdory svému chatrnému zdraví vyrazí na plavbu po řeckých ostrovech. Pět švestek už jste viděli?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
0: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Je středa 22. července. Do kašen se neleze. Na oznámení o muži v Neptunově kašně na Dolním náměstí v Olomouci včera vyjížděli do akce strážníci. Kašnou se brodil 49-letý muž a lovil peníze.
4: Jeho snaha však žádný úspěch nepřinesla, jelikož byl značně posilněn alkoholem a měl problém se svojí motorikou, natož s pohybem pod vodní hladinou. Poté, co dotyčný opustil prostor kašny, tak byl převezen na záchytku v Bystřízlivění. Zde mu byla následně zjištěna hodnota 3,61 promile alkoholu bechu. Podezření ze spáchání přestupku dle zákona o státní památkové péči bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu dalšímu řešení.
3: Říká k zásahu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Dvě své významné památky dává do pořádku město Lipník nad Bečvou. Obnovou prochází náhrobek Jana Nefa na městském hřbitově a taky socha svatého Šebestiána v Komenského sadech. Restaurování potrvá do října, píše deník. Psi jsou vítáni, to oznamuje městský úřad v Zábřeze. Vyřídit si pas, občanku nebo poplatky na úřadě v Zábřeze už lze i se psem. Radnice se stala takzvaným pet friendly úřadem a vychovaný pes smí s majitelem dovnitř.
5: Hlas lidu.
3: Bojíme se, že přijdeme o práci? Podle průzkumu agentury STEM mají obavy ze ztráty zaměstnání v průměru 2 z 5 lidí v Česku v produktivním věku. Více než polovina lidí by dokonce kývla na nižší plat, jen aby o práci nepřišla.
5: Sport.
3: Malé vítězství pro kajakáře Jakuba Krejčího na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City. Ovládl kvalifikaci klasického slalomu a proplul do zítřejšího semifinále kategorie K1. Do finále pak postoupí 12 nejlepších závodníků.

0: většině území měly vyskytnout dešťové přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bousky. Nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat jen okolo 11 stupňů Celsia. V pátek potom výhledově počítáme s nižší oblačností a s teplotou do 25.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Je tady 16. hodina, bourá se na Blanensku v obci Rájec Jestřebí. Jde o nehodu osobního auta a motorky, která se dá ale opatrně projet. No a na nehodu pozor taky na dálnici ve směru na Ostravu za exitem Bělotín. Tady vás to chvíli zdrží v koloně, ale zásek je tu jen asi na 7 minut. Policejní hlídka je potom v tuhle chvíli v Olomouci na Volkrovce, taky na D1 směr Hříkovice za exitem Hulín, v Přáslavicích v Kozlově a taky v Zábřehu na ulici Československé armády.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přívidělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Dnes mezi námi vítám zpěváka Kristiána Šepka. Kristiáne, vy 31. července vystoupíte v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel. Proč by si diváci neměli tento letní večer nechat ujít?
1: Rozhodně je to náš největší koncert pod širým nebem a my se do Olomouce vždycky moc rádi vracíme a tentokrát jsme pro diváky namíchali takový koktejl těch největších hitů Karla Gotta. Ze všech těch našich koncertů připravili hned několik novinek a diváci se samozřejmě můžou těšit na náš 13členný orchestr, naše skvělé hosty. My se těšíme na tu jedinečnou atmosféru pod širým nebem. Samozřejmě jsme připravili taky překvapení, která jsme si doposud na těch našich vnitřních koncertech nemohli tak úplně dovolit. A proto se na vás vůbec poprvé v Letňáku v Olomouci s koncertem Můj vzor Božský Karel pod širým nebem už 31. července moc těšíme.
0: Tolik pro tuto chvíli zpěvák Kristián Šebek. Lístky na koncert zakoupíte na ticketportal.cz.
2: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
3: K létu patří koupání, cestování, opalování, grilování a bohužel taky komáři. Jednoho hanáckého komára jsme teď pozvali k mikrofonu. Říkejme mu třeba Píchal, jo? Dobře. Píchale, jak se máš?
4: Nazdar, hanáci, no, lítám od rybníka k rybníku, práce nad hlavu.
3: Jasně, rozumíme. Existuje vůně, kterou fakt nesnášíte?
4: Jasné, s klukama moc nemusíme citronelu, levanduli, eukalyptus a třeba z máty se nám úplně kroutí sosáky.
3: Aha, tak když se tímhle my lidi navoníme, máme vyhráno a dáte nám pokoj?
4: No, hele, to bych zase nepřeháněl, to bych neřekl. Některé moje slabší komáří kolegy tyhle ty vůně možná můžou odradit, ale my, zkušení komáří harcovníci, my máme furt největší respekt z těch vašich normálních kvalitních repelentů.
3: To je dobré vědět. Píchale, děkujeme za rozhovor a my všichni tady ve studiu ti tleskáme za tvou odvahu. Píchale?
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
5: Nové Penny Tovačov. Dnes jsme otevřeli novou prodejnu. Přijďte si třeba pro zmrzlinu Kornou Trios 120 ml za 4,90 nebo tavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90. Těšíme se na vás v novém Penny Tovačov. Penny.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Radio Metropole.
6: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Centrum Lutína na Olomoucku projde velkou proměnou. Stávající zanedbaný prostor v centru se změní v novou náves, na ní bude park, bezpečné dětské hřiště, osvěžující vodní prvek i prostor pro kulturní akce. Stavební práce na nové návsi v Lutíně na Olomoucku mají začít na přelomu srpna a září. Architekti v novém centru zachovají vzrostlou borovici, která má být do budoucna živým obecním vánočním stromem, píše o tom deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Aktuality ze Svitav. Ani na podruhé se městu nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované muzeum mechanických betlémů. Má vzniknout v budově u náměstí Míru. Zhotovitelé nabídli příliš vysoké ceny za vytvoření muzea, jehož dominantou by byl 15-metrový svitavský mechanický betlém. Radnice proto vyhlásí soutěž po třetí a předloží upravený, levnější projekt.
4: V současné době probíhá úprava projektové dokumentace. Zda jsme schopni za vlastně stejného účelu, který byl na přestavbu vlastně té budovy, to znamená to muzeum mechanických betlémů, udělat nějaké úpravy, které by nám nějakým způsobem zlevnily kompletně tu stavbu.
3: Řekl pro ČTK místo starosta Svitav Pavel Čížek. Rušení smlouvy jedním tlačítkem. Už nebudeme muset listovat maily a formuláři. Od příštího roku mají e-shopy a banky a další finanční instituce umožnit zákazníkům odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku speciálním tlačítkem na svém webu. Povinné tlačítko pro odstoupení od smluv nese zákon, který již schválila sněmovna. Úprava vycházející z evropské směrnice se dotkne obchodů, pojištění či investic. Norma má platit od ledna 2027. Píší Novinky.cz.
1: Sport.
3: Českou hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let dnes čeká další přátelák na přípravném kempu ve Finsku. Po výhře a prohře s domácím týmem se dnes mladí Češi střetnou s mladým výběrem Švýcarska od 17.30. Přineseme vám výsledek.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Pokud máte v plánu vyrazit v nejbližších dnech do lesa, nezapomeňte na repelent. Aktivita klíšťat je i nadále vysoká, tedy na čtvrtém stupni z pěti. A předpověď počasí na čtvrtek. Vyšší oblačnost, mírný vítr, teploty okolo 20 stupňů Celsia, dešťové přehánky a ojediněle se mohou objevit taky bousky.
1: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se v Olšanech u Postřelmova, jde o nehodu dvou osobních aut, vyšetřuje se to, ale projet se dá bez problému. Nehoda je taky v Olomouci na Sokolovské ulici. Je to bez bližších podrobností, ale taky tady sjízdné v pořádku. No a do třetice nehoda, dálnice D1 směr Vyškov mezi exity Kojetín a Mořice. Dva osobáky v sobě, ani zde se ale provoz neštosuje. Policejní hlídka je potom aktuálně v Olomouci na Volkrovce, taky na obchvatu před exity. Olomouc, střed Slavonín a v obci Kožušany Tážaly. Šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje? Tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 22. července. Narozeniny slaví hned několik zpěvaček. Selena Gomez, Kate Ryan a u nás Eva Burešová. Ta umí stejně dobře zpívat jako hrát.
2: Tak ale teď bez srandy. Chceš se zabít, no tak chceš?
1: Kulaté 80. narozeniny slaví herec Danny Glover, kterého si vybavujeme jako parťáka Mela Gibsona ve Smrtonosné zbrani.
2: Chceš umřít, chceš?
3: Udělal jsem, co jsem měl.
1: Svátek mají všechny Magdalény, tak jim přejeme krásný den a vše nejlepší Magdičky. Ať je i tahle prázdninová středa plná dobré nálady, letní pohody a vašich oblíbených hitů přeje celá naše rádiová parta.
0: Metropole právě dnes. Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Dopravní komplikace čekají řidiče od srpna v Horce nad Moravou u Olomouce. Silničáři zahájí opravu Olomoucké ulice od konce obce po vlakový přejezd. Součástí prací bude oprava vozovky a chodníků i přesun autobusových zastávek. S úplnou uzavírkou silnice musí řidiči počítat od 3. srpna do 2. října. Od 1. září však nastane změna režimu, kdy bude do opravovaného úseku povolen vjezd autobusové dopravě. Podrobnost má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Za volant se dejme odpočatí, ať to neskončí nehodou. Bouračka, která se proměnila v požár, tak k té došlo ve středu brzy ráno na Prostějovsku u obce Klopotovice. Bourala tu řidička v osobním autě.
4: 21-letá řidička jela ve směru od Prostějova na Tovačov. Na rovném úseku přejela do protisměru a poté sjela s vozidlem do příkopu, kde vůz narazil do vzrostlého stromu. Poté zahořel. Řidička ještě před splanutím auta stačila vystoupit. Dle jejího vyjádření byl příčinou havárie mikrospánek. Při havárii utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do nemocnice.
3: Vysvětluje za policii komisařka Marie Šafářová. Řidiči, dejte si pozor, v Českém se šíří podvodné SMSky zneužívající jméno parkovací služby EasyPark. SMSky upozorňují na údajně nezaplacené parkovné a hrozící dluh. Odkazují pak na falešný web k odcizení platebních údajů. Případy těchto podvodů už řeší policie a připomíná, že seriózní firmy takové výzvy neposílají, píší Novinky.cz.
2: Sport.
3: Parádní zásah kordistky Veroniky Bělešové. Česká šermířka postoupila do hlavní soutěže na mistrovství světa v Hongkongu. 24-letá reprezentantka uspěla v základní skupině a následně zvládla i dvě vyřazovací předkola. Do hlavní soutěže nastoupí v sobotu.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Začínáme pohledem na biopředpověď, která by měla být do konce týdne bezproblémová. Na prvním stupni, tedy na střední zátěži. Víme, jak bude. Zítra teploty okolo 20 stupňů, vyšší oblačnost a dešťové přehánky. V pátek počítáme s nižší oblačností a naměříme do 25 stupňů Celsia. Podobně by potom dle aktuální předpovědi měla vypadat taky sobota.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Vzpomínáme nehodu v Olšanech na Zábřežsku, jde o dvě osobní auta v sobě, ale průjezd je tady dle dostupných informací bez problému. Za Valmezem na Zubří potom počítejte se zdržením na 10 minut v koloně. A podobně se zdržíte i v Kroměříži na ulici Na Hrázi. Na policejní hlídku potom aktuálně s 18. hodinou pozor v obci Tečovice, taky v Mohelnici u Orlenky na hlavním tahu a nebo na okruhu Olomouce na exitu Holice.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce, Café Gape. Káva, která probudí den.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
4: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
3: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
4: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
3: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
4: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
3: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračují prázdniny, dovolená i letecké přesuny za mořem, za sluníčkem. Pojďme si opět společně něco vysvětlit. Zavoláme na letiště Ostrava na telefonu Kateřina Pustějovská. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače z ostravského letiště.
1: Létání na dovolenou. Kateřino, pro někoho rutina, pro jiného nejstresovější část celé té cesty. Jak dlouho máme být před odletem na letiště, abychom všechno stihli a proč existuje takový nějaký limit?
2: Ideální je dorazit na letiště alespoň 2 hodiny před odletem. Možná se to zdá jako velká rezerva, ale ten čas se opravdu využije. Cestující musí projít odbavením, bezpečnostní kontrolou, někdy i pasovou kontrolou a zároveň se připravuje samotné letadlo, nakládají se zavazadla, letadlo se vyvažuje, připravují se podklady pro posádku. V té hlavní dovolenkové sezóně je navíc provoz intenzivnější, takže se opravdu vyplatí mít klid a nespěchat na poslední chvíli.
1: Když jsme vás poslouchali, tak na začátku své odpovědi se zmínila bezpečnostní kontrolu, která je samozřejmě zapotřebí, ale zajímá nás, proč někdo tou kontrolou projde během pár vteřin a jiný ještě musí zamířit na nějakou kontrolu dodatečnou.
2: To může být z mnoha důvodů. Někdy je to kvůli kovovým předmětům, jako je třeba opasek, hodinky nebo boty, ale velmi často se jedná o náhodný výběr, například kontrolu na přítomnost výbušnin. Stejně tak i zavazadla mohou být ze systému vybrána k detailnější kontrole. Je to standardní bezpečnostní proces, který zvyšuje bezpečnost všech cestujících.
1: Na postránce zavazadel těch příručních máte nějakou hitparádu nejkurioznějších věcí, které jste našli při kontrolách?
2: My se setkáváme opravdu s různými věcmi, od různých domácích potravin, jako jsou klobásy, sýry, přes různé křišťálové výrobky, dokonce lustre, až po fény, žehličky nebo dětské autosedačky. Ono hodně záleží na destinaci a typu cestování, ale pro nás už je to taková rutina, běžná součást provozu.
1: Děkujeme za praktické rady, zajímavosti, věříme i, že díky nim bude vaše letošní letecká dovolená mnohem víc v klidu, milí posluchači. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, naším dnešním hostem. Děkujeme.
2: Taky děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
7: Jsme s tebou na FM vlně.
8: Jsme s tebou na FM vlně.
9: Prostě naladíš a jedeš.
3: Radio Metropole.

0: území měly vyskytnout dešťové přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bousky. Nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách nám budou teploměry ukazovat jen okolo 11 stupňů Celsia. V pátek potom výhledově počítáme s nižší oblačností a s teplotou do 25.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metro pole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.
3: Čau, čau, čau, tady Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách sledujeme, co se nahané šustne, víme taky, o čem se píše. Pojďme se na to teď mrknout. V Hranicích opravují zámeckou věž, rekonstrukce však omezuje některé ze vstupů do zámecké zahrady. Kudy se do areálu dostat, to už nám píše Olomoucký Report. Na vybraných chodnících v Prostějově proběhne postřik proti plevelům. Kde přesně budou postřiky probíhat, už pro nás zjistil prostějovský rej. Borůvková farma u Krnova chystá první červencový samozběr. Detaily, včetně cen, pro nás má Bruntáský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.